sladká slobodou ojeba odváda, sladká slobodou ojeba odváda, sladká slobodou. Grazie.